0: Hudba,
1: hvězdy, zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

feel it? I said, can you feel it?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Nejlepší playlist, nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
1: Duh.
0: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajeme.

Dobré ráno, dobré ráno. Startuje nám zase fajn víkend, zase s Míšou. Já doufám, že jste ready, jestli ne, buďte v klidu. O víkendu není nutný nikam spěchat, nic přehánět, ale i tak pořád v tu sobotu by člověk měl být aspoň malinko naladěný. A jestli mě posloucháte třeba kvůli tomu, že jdete na dovolenou, tak za prvý závidím, já jsem v práci, ale za druhý užijte si cestu a já doufám, že budete dál s fajnem a budete si ji užívat dál. No tak já vám tam posílám nějaký ty songy, třeba Pink Panthers nebo teďkon Avicii. Hey Brother, neskutečný banger u nás na fajnu.

0: skutečný Damiano, David, jeho Born with a Broken Heart u nás na Fajnu. A my se musíme společně podívat, co je dneska vůbec za den. Ano, 11. červen, basic informace, to všichni vidíme v kalendáři. No ale co je důležitý a to třeba možná někdo z vás neví, tak třeba je Národní den mochita, to znamená dneska v sobotu, jestli buď jste třeba někde na dovolený, jedete na dovolenou, nebo i třeba jste u vás na zahradě, nebo i třeba v bytě, je to úplně jedno. Dneska si to mochito dejte, i když to bude virgin mochito, ale bude to mochito. Nebo třeba taky slaví narosky jeden song. No, mně se úplně nepovedlo ho teda najít tady u nás právě většinou v té databázi songů, no ale já jsem si řekla, že to mě úplně nezastaví. Já jsem si ho našla na YouTube a uvidíme, jaký jsou moje specialty, jako schopnosti tady s počítačem a pustíme si ho trošičku, trošiličku jinak. Možná ho někdo z vás poznává, je to neskutečná Demi Lovato, její Sorry Not Sorry. A jak jsem říkala, bohužel tím, že prostě v našem playlistu nebo vyhledávání songů není, tak vám ho nemůžu pustit celý, ale alespoň takhle menší ochutnávku. Tenhle song slaví neskutečných 8 let, to znamená, všichni, kdo ho máte rádi, povinně teďkon doslucháte, když už vám ho bohužel nemůžu pustit já. No a my si dáme tady další fajňácký song. Bella Kay, I love it, I love it, I love it u nás na Fajnu.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.

0: song pro obohacení našeho letního playlistu na Fajnu. Lady Gaga, její Poker Face. Song, který si užíváme už od našeho dětství, minimálně, když jste Gen Zíčko stejně jako já. Jestli ne, nevadí, jsou třeba mileniál, nebo třeba jako jiná právě generace, tak si ho můžete užívat třeba i od jiných let. Ale to není důležitý, hlavně, že tenhle ten song milujete. No ale my na Fajnu máme playlist pořádně rozvinutý. Už za chvilku Robin Schulz, Sigala, Joey Ves, jejich AM to PM. Je to jednoduchý, my tady na Fajnu prostě jedeme od AM do PM. Samozřejmě názor si budete muset udělat vy sami. A víte, co je super? Ten song bude celý tady za chvilku na Fajnu. To znamená, že budete mít ten prostor.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

je z Vertigo banger, který nám zlepšuje ráno u nás na Fajnu. No já možná někomu hrozně zlepším náladu, protože já jsem se dozvěděla, že jeden řetězec míří do Česka. A třeba mě osobně, když jsem se to dozvěděla, tak to extrémně zlepšilo náladu, protože on je teda podle mě původně ze Švédska, to bych kecala, jo. To se mi nepovedlo dohledat, kde přesně úplně tenhle ten řetězec vzniknul, ale já jsem osobně byla na začátku roku ve Švédsku a právě ho tam měli. Jmenuje se Normál, je to taková levná drogérka ve Švédsku, menší přezdívka, a najdete tam opravdu všechno. Jakoukoliv kosmetiku potřebujete, tak ji tam najdete. Jsou tam různé věci na mytí, já nevím, koupelny, jsou tam různé líčidla, úplně cokoliv. A je to opravdu, opravdu levný. Mě osobně to strašně potěšilo, že míří do Česka. Myslím, že pár prodejen už tady plus minus máme. No ale pro ty, který taky právě znají tenhle ten labirint, protože to je opravdu, tam vejdete a máte tam různý jako oddíly, ale není to jako naše prostě drogerka. Nejsou tam regály, ne, tam máte prostě naskládaný věci vlastně trošku na sobě, ale zároveň je to organizovaný. Prostě organizovaný bordel, zní to strašně, ale je to fakt super. Opravdu doporučuji někam zajít a není tady to prosím vás žádná reklama, jenom já osobně mám tady právě s tím řetězcem extrémně dobrý zkušenosti. No, taky doporučení za mě. A teď se podíváme na další songy. Za chvilku Dominic Fick nebo teďko Miley Cyrus, její End of the World u nás na Fajnu.

neskutečnej chill na fajnu. Díky neskutečnému songu Dominik Fajk Baby Doll. A za chvilku Dave Temsik Rain Dance. Něco, co vám minimálně zlepší cestu autem, nebo i třeba jenom když chillujete v práci. Je to úplně jedno, co děláte. Hlavní je, že vám to navodí tu správnou náladu. A my se podíváme znovu na nějaký řetězce, obchody, prostě furt se někde něco děje a utíkly data jednoho obchodu. A věřím, že ne každýho to potěší, protože třeba já a určitě i strašně moc dalších lidí máme účty tady u toho právě obchodu. A jaký to je? To za chvilku, na fajnu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky

One Republic, neskutečná kapela, která nám zpříjemňuje ráno při Fine Weekendu s Míšou. Jejich Need Your Love. No a sice kapela nám zpříjemňuje ráno, no ale jsou tu i jiné věci, například, které vám můžou dost znepříjemnit ráno i celý den. Protože Lidl přiznal únik dat. Hackři získali e-maily nebo třeba telefonní čísla zákazníků. No přiznám se, tohle je informace, kterou nechci zjistit, no ale bohužel je na světě. Prej nějaká IT služba, kterou používají, no tak se do ní dostali hackři a teďkon právě sice teda vyloženě se nestalo, že by se zneužili tyhle ty kontakty, různý telefonní čísla, datumy narození, adresy a bůh ví co ještě, ale prostě unikly a už to není úplně OK. Já osobně účet u Lidlu mám, to znamená, že mi to úplně hezčí ráno neudělalo, ale doufám, že vy všichni, kteří tam taky právě máte svůj účet, tak jste v klidu, jo, hele, stane se to, ještě se to zneužilo a snad se to ani zneužívat nebude, no ale bohužel jediný co, tak my si můžeme říct slovo snad, no a snad se nic špatného nestane, no ale pro lepší ráno, doufám, že aspoň ty songy vám malinko to ráno zlepší, když už netahle informace za chvilku Tejnybala, Janine, jejich Dracula nebo teďkon Role Model u nás na Fajnu. Pojďte si dát tenhle banger s náma, stojí za to.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
3: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Dobré ráno, čau lidi. Já vás vítám u naší druhý společný hoďky. Já doufám, že jste ready, protože jako vždycky, tohle bude hoďka plná bizárků. Co se kde stalo, možná občas i stane. Hele, víte co, budete si muset počkat. Jestli jedete třeba na dovolenou nebo pracujete... Ale jestli jste na dovolený nebo jedete na dovolenou, já vám závidím. Jestli jste v práci stejně jako já, společně to přežijeme vždycky ke všemu, ale pomůžou songy. No, my na Fajnu máme jenom ty nejlepší, vždycky hot, vždycky fresh, však to znáte.

Neskutečná Olivia Rodrigo, její Stupid Song. U nás na Fajnu, ale Stupid Song je to pouze názvem, jinak je to neskutečný banger. No a my se podíváme ještě na jeden český banger a to je rezervace lehátka ručníkem. Jestli je to v pohodě, nebo je to to nejhorší, co třeba my Češi můžeme dělat. Já jsem viděla, myslím, že to byl TikTok, jedno extrémně dobrý reelsko TikTok, kde právě slečna si úplně stejným způsobem rezervovala stroj v posilovně. Byl to, myslím, běžecký pás. A právě tam přišel někdo jiný, vzal ten ručník a řekl, nejsme na dovolený, tady to si rezervovat nebudeme. A já si osobně myslím, že jako není to špatný teoreticky si rezervovat jako lehátko, ale zároveň je to občas docela bizarní, že člověk je na dovolený, chce si přispat, chce relaxovat, no ale místo toho, aby relaxoval a reálně spal prostě, když může, tak musí vstávat v 6 ráno, aby si prostě rezervoval lehátko. Teď je to totální bizár. Je úplně protiklad. Vy se chcete odpočinout, ale stejně musíte stávat ráno, abyste si prostě rezervovali lehátko. No, mě zajímá váš názor. 724-634-634. Rezervace lehátkem ano nebo ne? Za chvilku si o tom společně popovídáme. Do té doby Imagine Dragons, jejich Bad Liar, nebo teďkon Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life u nás na Fajnu. Pojďte si dát tenhle banger s náma. No tak, i kdybyste nechtěli, věřte mi, probudí vás, naladí úplně všechno.

0: Imagine Dragons, jejich Bad Liar, jedna z nejlepších kapel, kterou máme tady u nás na Fajnu. A já se jdu podívat na vaše odpovědi. Já mám odpovědi jak na telefonním čísle 724634634, tak i třeba na live streamu na TikToku. A musím říct, že ty odpovědi se mi strašně líbily. Například je tady, spíš bych to chápal, kdyby byl na pláži ten člověk nebo u bazénu, když jsem ve vodě, tak aby mi to lehátko nezabral. Ještě takovej detail, bavili jsme se právě o tom zabírání ručníkem lehátka. No, jako takhle. Už jsem říkala, že vstávat prostě v 6 ráno kvůli tomu, aby si člověk zabral blbý lehátko u bazénu, ještě k tomu, když je nadovolený, kam si přišel odpočinout, není úplně dle mého gusta, no a očividně ani dle vašeho gusta. No ale hele, to každýho věc. Jestli prostě chcete stávat brzo, jenom kvůli tomu blbýmu lehátku, proč ne? Proč ne? Je to vaše dovolená. No ale my se podíváme na další songy. Za chvilku Alex Warren nebo třeba Loy, Lost Frequencies. Je to nabitý, zůstaňte s Fajnem.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Adele Fever Dream. Banger, který nám dojíždí v 8.31 u nás na Fajnu. A já doufám, že jste pořádně rady na další téma, protože minimálně třeba na pracovní pohovor byste měli být na 120% ready. No ale pak se může stát situace, kdy se člověk připraví, všechno ví, i si zkoukne takový ty mainstreamové otázky, na které se vás můžou zeptat. No a nakonec zjistíte, že vás třeba odmítla jenom AI. V dnešní době už existuje několik druhů pohovorů. Buď tam jdete osobně, jednoduše stará klasika, nebo máte třeba online pohovor třeba přes video chat. No a nebo existují i pohovory pomocí chatování. Oni vám napíšou otázky a vy na ně odpovíte. No ale může se stát, že to nebude vyhodnocovat skutečný člověk, ale jenom a pouze AI. No to znamená, že vlastně nikdo z té firmy ani neví, kdo jste, co jste, co jste odpověděli, jenom prostě to AI si řekne ne, that's not good, to není pro nás, no a odmítnou vás. Což je mega smutný, že to takhle funguje, no ale očividně super ulehčení, no. Když se prostě v CVčku nelíbíte AI, tak jste automaticky špatný. Foj, foj. No ale co nikdy není špatný, tak jsou naše songy. Za chvilku Taylor Swift, nebo teďko David Guetta, Sia, Beautiful People. Pojďte do tohohle bangru s náma pro lepší sobotu na Fajnu.

0: neskutečná Taylor Swift, která minimálně vymetá hudební žebříčky, to znamená, že ji můžete slyšet absolutně všude, hlavně na vrcholu všeho. A za chvilku na Fajnu si dáme neskutečnou Evu Farnou, její Perpetuum mobile. Mrs. Eden. Jestli jste ji neslyšeli v Edenu, nevadí, my na Fajnu ji hrajeme skoro furt. No víte co, já už přestanu zpívat, já myslím, že jí to jde mnohem jako líp. Ale i tak mě to baví. A jestli i vy si chcete zaspívat, tak za chvilku společně s Evou Farnou tady na Fajnu si dáme celý song a společně si zaspíváme. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

neskutečná Zara Larsson, její Midnight Sun. Song pro lepší ráno u nás na Fajnu. No, my si řekneme kontroverzní informaci o kontroverzní AI herečce. To, že existuje umělá inteligence, všichni víme, no ale to, že dokonce už i AI herečky dostávají hlavní roli v celovečerních filmech. OK, já osobně jsem sledovala takovou minisérii na Instagramu, na Reelska, kde právě byla jakoby herečka, taková influencerka a vycházely různý asi minutový díly, ona se snažila prorazit v Praze, taková strašná blbůstka. No ale představa, že půjdu někdy do kina na AI film, mi přijde neuvěřitelný. Vlastně v dnešní době bych řekla, že se to dost podobá třeba animákům a myslím si, že za chvilku už budou vlastně vznikat filmy spíš pomocí třeba AI, lidi si to budou prostě ulehčovat, už teďko si to strašně moc ulehčujou, jako ne, že ne, ale je to bizár. Jako je bizár sledovat prostě na TikToku takový ty bananíny, nevím co, a Tum Tum Sahur, jak se tam spolu berou, mají tam děti, nebo třeba ty ovoce, jak se spolu rozmnožujou, už to je jenom bizár. Natož ještě jít do kina, abyste tohle to mohli sledovat. Jako představte si, že místo TikToku, který máte v ruce, tak jdete prostě do kina sledovat jako jabko a banán, jak se tam rozmnožují a mají děti. Když víte, víte, když ne, ne, když tak se podívejte na TikTok nebo na Reelska, je to bohužel úplně všude. No ale co vždycky znáte a vždycky 100% milujete, jsou naše songy. Za chvilku Florida nebo teďko ne, Lady Gaga, The Dead Dance. Dejte si tenhle banger s náma u nás na Fajnu.

komentovat naši třetí společnou hoďku. Jsme přesně v půlce Fajn víkendu s Míšou a za chvilku se společně dáme hoďku plnou bulváru. Ano, jsou lidi, kteří bulvár nesnáší, prosím vás, nepřepínejte. Tohle byl napůl vtip, ale třeba za chvilku půjde o Taylor Swift. Ano, ona se vdávala, to už všichni víme. No a co, kde, jak, proč, to si řekneme za chvilku. Do té doby třeba Viktor Šín, jeho Dopamin. Právě teď u nás na Fajnu.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trošku.

při kterým jsme si takhle po ránu na fajnu pořádně zavajbili. Kelin, Sofian, jejich pistácie. No a my se podíváme na Taylor Swift. Lidi prohledávali odpadky po svatbě Taylor Swift. Proč? To, že tam někdo našel ovulační test, brčka nebo nedopalky, to je samozřejmě trošičku jako jiná pohádka, půjdem od toho, ale můžete mi sakra někdo vysvětlit, proč byste lezli do odpadku? Z jakýhokoliv důvodu? Menší připomínka, všichni hosti, co byli na té svatbě, dokonce i samotná Taylor Swift, úplně všichni jsou jenom a pouze lidi. Fakt, bude lepší, když si koupíte třeba její merch, než abyste z ovulačního testu z její svatby dělali sběratelský klenot. Jakože fuj.

0: Ian Dior, He'll Let You. V 9.20 na Fajnu. Vy si dáváte neskutečný fajn víkend s Míšou. A za chvilku si společně dáme třeba Harryho Stylese, ale ne úplně v podobě songu, v něčem malinko jiným. Harry Styles měl koncert a dokonce i dojal fanoušky. No ale kde, co, jak, proč, s kým, to za chvilku, přece tady nebudeme teďkon rozevírat. Teďkon si spíš natýzujeme songy. Za chvilku Maya Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe, to znamená, jestli řídíte, řiďte bezpečně, nebo jeďte bezpečně, nebo taky její Where is my husband. Každý chceme někdy najít našeho manžela nebo manželku, to už je čistě na vás. No ale o tomhle všechno za chvilku u nás na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online?
2: Online.
1: Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity.
2: www.fajnradio.cz

0: ani hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Neskutečný banger Boston, zacestovali jsme si společně tady na Fajnu. No a teď se podíváme na našeho Harryho Stylese. Většina z vás ho 100% zná, hlavně díky 1D, One Direction. No a kdo třeba jste chodili nebo jste byli někdy na jeho koncertech? No a teď se stalo, že právě Harry Styles dojal svoje fanoušky, svoje faninky a hlavně ho na pódiu překvapila jeho sestra. Harry Styles měl neskutečných 12 vyprodaných koncertů, což je neuvěřitelný číslo. No ale právě kvůli tomu, že na jednom koncertě ho překvapila jeho sestra, no tak Harry Styles tam měl menší dojemnou emotivní scénku a díky tomu právě dojal i svý fanoušky. Já doufám, že jsem to vysvětlila dobře, protože samozřejmě tady mám svý poznámky a ztratila jsem nitku. No ale celkově, co se týče Harryho Stylese, tak i my na Fajnu ho milujeme. A právě proto si dáme jeho neskutečný song American Girls. Pojďte do toho s náma, stojí to za to.

0: Return Song Friday, který nám hraje při sobotě na Fajnu. V 9.41. A vy si připravte telefonní číslo 724634634, protože si společně zasoutěžíme o lepší song dnešního dne. Jako první je tu Alex Warren, jeho Passenger. Jeden z jeho nejnovějších songů. Alex Warren má většinou takový chillovky. Jo, prostě jednoduše moodovka, u kterých si začilujete, ale ne špatný. Pozor, on měl třeba například největší hit loňskýho léza, tím pádem on to prostě umí. No ale pak z ničeho nic udělal něco akčnějšího, právě tenhle jeho Passenger. A má to mnohem lepší ohlasy třeba na Spotify. No, tak Alexi, vidíš, víš, co máš vydávat. A druhý song, Leony, její Home. Pořádně se zaposlouchejte, ať víte, který je pro vás víc top. Napište na telefonní čísla, buď Alex Warren, nebo Leny, můžete klidně napsat jedna nebo dva, je to čistě na vás. A za chvilku si vyhodnotíme toho správného vítěze na Fajnu.
1: Fajn víkend. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Za pár vteřin už zase hrajem. Za pár vteřin už zase hrajem.
4: Duh.
3: A za pár vteřin už zase hrajem. To je všechno. Naschle.

Gracie Abrams, Hit the Wall. Já doufám, že jste s tou můdovkou na fajnu malinko odpočinuli a celkově, že jste si ji užili. No, my dáme vyhlášení vítězů. Já jsem vám před chvílí pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je mnohem lepší. Blood and Leone nebo třeba Alex Warren. Vítěz byl absolutně jasný. Jeho Passenger. Ne, já to chápu, tenhle banger má dokonce i na Spotify u Alexe prostě největší úspěch. No a co by jsme to byli za rádio, kdyby jsme si tenhle banger nedali úplně celý u nás na fajnu.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.

Sigma, Nobody to Love. Pro lepší dopoledne u nás na Fajnu, hlavně při Fajn víkendu s Míšou. A teď je ideální čas na ženskou logiku. Buďte ready, možná někoho urazím. My ženy milujeme dostávat dárky. Pro muže je to častokrát obtěžující. Proč bych měl někomu dávat kytku? Ježíš Maria, když si dostala na narosky, tak co prudíš? No ale na rovinu tam nejde jenom o to kytku. Tam jde o to gesto. Ve chvíli, kdy má žena, ať už v květináči nebo ve váze jakoukoliv květinu, kdykoliv kolem ní projde a ví, že je právě od partnera, tak si k ní přičuchne, má z ní radost, jde o gesto,

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Krásně jsme se rozhejbali při sobotě, při dopolední na Fajnu. No a za chvilku další neskutečný bangry, třeba teď svým, si ho Mr. Know It All. Nebo německá politika. A prosím vás, nepřilaďujte, ne, nebudeme tady rozebírat, já ani ty politiky pořádně neznám. No ale vím, že je prej někdo citlivější než klitoris. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
3: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
6: Blackpink. Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn.
9: Vždycky, ho?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Swims, Mr. Know It All. Pro lepší dopoledne u nás na Fajnu, při Fajn víkendu s Míšou. A my si řekneme, proč jsou němečtí politici citlivější než klitoris. Přesně tak, tuhle úžasnou větu řekla jedna německá politička, poslankyně levice. A na rovinu, já tady v tom ohledu miluju politiku. Jo, nejsem člověk, který by se extra zajímal upřímně ani o českou, jako snažím se, když to jde, ale nejsem úplně politicky založená. No ale když vždycky vyjde navenek takovejhle vizár, já to úplně miluju. Prostě taková blbost. Jo, na rovinu, to je úplná blbost. Někdo někoho naštval, tím pádem ten člověk řekl nějakou blbost, nějaký nesmysl, takovejhle výrok, no a teď to zná celý svět. Já třeba se o německou politiku absolutně nezajímám, nevím o tom nic. Jo, vím pár detailů, maximálně. No ale větu, jste citlivější než klitoris, tu znám okamžitě socky, to na mě vystřelili takřka nahned, dokonce jsem to dala i do zpráv, no prostě bylo to všude. Takovouhle politiku, tu já absolutně miluju. Stejně jako miluju naše songy. Za chvilku Adela, nebo teďkon už neskutečnej Dennis Lloyd Diamonds na Fajnu.

0: Adele a Red Bottoms. V 10.40 u nás na Fajnu. Na rovinu úplně jiný song, než na který jsme od Adele zvyklí. Její KGB zní úplně jinak, ale to neznamená hůř líp vůbec. Prostě a jednoduše jinak. Je super, jaký spektrum umí pokrýt, no ale to samozřejmě umí i jiný naši interpreti. Třeba Bella Kay, tohle je její I Love It, I Love It, I Love It. Song, který se společně dáme už za chvilku, nebo taky Pink Pantheres, Zara Larson, jejich Stateside. Playlisty nabitej, pojďte do něj s náma.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn. Yeah.

hear the same. Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside Banger, se kterým ukončujeme dnešní Fine Weekend s Míšou. Slyšíme se zítra zase od 7 do 11, no a taky v pondělí dáme si menší změnu od 17 do 8. No já se s váma loučím, slyšíme se zase zítra. Bye. Fine Weekend s Míšou. I don't stop on a weekend.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Tohle byla Lady Gaga, Bruno Mars. Máme 11 hodin, 11 minut u nás na Fajnu. A teďka zpráva pro všechny OG gamery. Steve z Minecraftu si totiž může konečně in-game sednout a ne, nejedná se o mod, ani o schovanou trapnou loď pod kobercem, tomu už je konec. Jedná se úplně o novej blok se jménem Cushion, český polštář. Má několik variací a to stejně tak je důležitý, nebo možná i důležitější, a to je, že je o půlku menší než slab, takže ho můžete položit absolutně kamkoliv. Což mění možnosti toho, jak můžete designovat svoje stavbičky, takže pokud patříte k fanouškům tohle OCD simulátoru, stejně jako já, ale třeba nemáte motivaci tuhle kostičkou závislost znovu pustit, tak tohle je za mě rozhodně dobrý důvod. A teďka už jdeme dál. One Republic, Need Your Love, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend

0: Víkend s Kubou. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. X on the

Dermot Kennedy nám právě dohrává na fajnu, máme 11 hodin 22 minut a my si za chvilku třeba pustíme tuhle pecku. Damiano David říká, že Talk to Me od začátku slyšel jako duet, když se mu podařilo získat Tylu a nakonec i Nila Rodgerse, měl pocit, že se mu splnil hudební sen a má pravdu. Tohle je prostě letní hit, který si musíte užít. U nás, na fajnu, už za chvíli.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Ano, Tr a 54 Ultra. To nám právě dohrává u nás na Fajnu. Máme 11 hodin, 34 minut. A my se zase otevřeme můj nejoblíbenější pořad. Politický bizár. Minulý víkend jsme se bavili o malajském ministrovi, co tvrdil, že příliš mnoho práce z vás udělá geje, nebo o ugandském generálovi, který vyzýval Jay-Zho na 1v1 o Beyoncé. No a dneska se pro změnu mrkneme do Paraguaje, kde se místní politička pustila do mega známého fotbalisty Mbappého. Na sockách o něm napsala, že je idiot a že pije z kokosu, nejvzdálenější tvor, o kterém kdy slyšel, je šimpanz, což je celkem heavy na to, že má být senátorka. Mbappé se samozřejmě nedal a napsal o ní, že je odporný člověk, který si svůj úřad nezaslouží, což je samozřejmě pravda. No a co k tomu ještě říct, no, že dnešní politici jsou prostě bizár. A teďka už Dua Lipa, Dance the Night, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

Tohle byla Rexa, David Guetta, Sad Girls. 11 hodin 41 minuta je čas u nás na Fajnu. A my si za chvilku povíme něco o novém druhu zloději, který řádí v Praze, takže určitě poslouchejte dál, ať vám tahle story neuteče. A my si za chvilku dáme Eddie Party u nás na Fajnu. Yeah.

0: Perpetuum mobile, máme 11 hodin, 52 minut u nás na Fajnu. A v Praze se objevil nový druh zloděje. Neokrádá vás ale na penězích, ale o jídlo. Video, na který narážím teďka koluje na Instagramu. Na Tylově náměstí se před místní pizzerií objevil fakt hladový týpek. Ve výloze zahlídl pizzu a rozhodl se tak vzít opodál stojící dopravní značku a rozmátit s její pomocí výlohu. Další extrémní bizár nastal potom, co se tam objevil nějaký další člověk, který se teda podle mě velmi intenzivně rozmýšlel, jestli tomuhle bolerovi nemá pomoct. Nakonec se ale svědomí ozvalo a rozhodl se, že s tím nebude mít co společného, což dobře udělal. Protože ke smůle našeho hladového zlodě ve výloze nebyla opravdová pizza, ale jenom papírová maketa. No lidi, co na to říct jinýho, než že když máš hlad, nejsi to ty. A teď už Martin Garrix a Ed Sheeran, teďka na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Tohle byla Loy Red Eyes, nám končí první společná hodinka na Fajnu a není čas ztrácet čas a jedeme dál. Posloucháte Fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn odpoledne.
3: Máme sobotní odpoledne, 12 hodin, 1 minuta. Nám začíná druhá společná hodinka u nás na Fajnu. A my si v téhle hodince povíme něco o Taylor Swift a o tom, kam až lidi jsou schopní zajít, když jde o nějaký předměty, který s ní a s její svatbou mají něco společného. A to všechno si řekneme za chvilku, ale ještě předtím. Fastboy a Moby, Sophie and the Giants, Last Summer. U nás na Fajnu.

Tohle byla Katy Perry, Last Friday Night u nás na Fajnu, máme 12 hodin, 11 minut a fanoušci Taylor Swift zase posunuli hranice lidského chování. V New Yorku si totiž kupovali odpadky, pozbíraný v okolí arény, kde se zpěvačka objevila a měla svatbu. Yes, kámoši, odpadky. A ať už šlo o kelímek, ubrousek nebo kus papíru, jeden z těchto bad boyů se prodává i za 550 korun. Za mě je to vlastně naprosto fascinující, zatímco normální člověk platí za to, aby mu někdo odpad odvezl, Swiftý splatí za to, aby si ho mohli odníst domů. Jakoby jim nestačila ta hudba. Ne, to je samozřejmě sranda, ale když už se o ní bavíme, tak si ji můžeme rovnou pustit. Takže Taylor Swift, Opalaj, u nás, na Fajnu.

0: Ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nikita Portugal i Glide, to jste teďka slyšeli u nás na Fajnu, máme 11 hodin a 22 minut a my si za chvilku pustíme třeba taky tenhle banger. Tahle songa o švédském létě, kde nezapadá slunce, je novej single od Zara Larsson, Midnight Sun. Zara Larsson říká, že kdyby si měla proměnit v jednu ze svých písniček, byla by to.

přinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.

B.O.B. a Hayley Williams u nás na Fajnu. Máme 12 hodin, 30 minut přesně. A teď zase dávka dobrých zpráv, tohle je moje oblíbená činnost. 17-letý student z New Jersey vytvořil umělou inteligenci, nebo umělou inteligenci, která dokáže diagnostikovat autismus nebo ADHD. Jmenuje se Edward Kang a místo maturity radši řeší neurologie a strojové učení a vymyslel systém jménem Retina Mind, který tohle všechno dokáže odhadnout z pouhého snímku vaší sítnice, a to s 89% přesností, za což se logicky vysloužil prestižní vědecký ocenění. Na rovinu, já jsem na něj hrdej a jsem rád, že na světě máme takový lidi. Já byl v 17 hrozný opičák a hádám, že většina z vás taky. Navíc jako jeden z těch lidí, co kvůli ADHD a jeho efektech ve škole docela trpěli, pač se o tom vlastně nic moc nevědělo, mi tohle dělá prostě mega radost. Takže ti díky, Edvarde. A teďka už Kato a John, Turn the Lights Off. U nás, na Fajnu.

0: Ale So Heroes, to nám právě dohrává u nás na Fajnu. Máme 12 hodin 40 minut a my si za chvilku řekneme něco o supermarketech a o jednom konkrétním, který bude v České republice možná zavírat. Takže pokud nechcete přijít o to, jaký to je, poslouchejte určitě dál. A za chvíli už Jizzo a Zayn, Eyes Closed, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

Faithless, New Religion, to nám právě dohrálo na fajnu, máme 12 hodin a 52 minut. A já bych začal tím, že to vlastně někomu může být úplně jedno. Co jsem totiž pochopil, tak je to, že většina z nás má svůj oblíbený řetězec nebo obchod, kam chodí nakupovat. Někdo má rád Lidl, někdo Kauf, já osobně chodím do Teska. A právě Tesco uvažuje o prodeji. Než ale začnete šílet a utrácet svý prostě bodíky z klapkarty, tak buďte v klidu, protože zatím Tesco nikam neodchází, jenom se interně baví o prodeji ve střední Evropě. A pokud by k němu došlo, tak by asi nejpravděpodobnější bylo, že by ty krámy asi zůstaly, ale přejmenovala by se na jinou značku. Což je ale furt strašný, alespoň pro mě. Já jsem prostě takový OCD člověk a potřebuju ten svůj jeden krám, kam chodím nakupovat. Každopádně, co mě teďka nejvíc zajímá je, jaký je váš oblíbený řetězec a jestli vůbec nějaký máte a proč. Dejte mi vědět na číslo 724-634-634 a pak si vaše odpovědi společně přečtem. A za chvíli už Somber, Back to Friends. Posloucháte Fajn.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Fine.

Tam začíná třetí společná hodinka a taky poslední hodinka. Tady u nás na Fajnu máme 13.01 a my se za chvilku řekneme něco o požáru, který byl u nás ve Zlíně. Tak určitě zůstaňte nalezený, ať víte, o co jde, a už za chvíli, nebo vlastně teď, Jack Jonas, I'm Neck, Where Did You Go, u nás na Fajnu.

0: Ava Max spot Fake, to nám právě hrálo na Fajnu, máme 13 hodin 12 minut. Před chvíli jsme začali naši třetí společenou hodinku a český modní značky zažívají pořádně horký léto. Po nedávném požáru skladu Alpine Pro teď přišla další rána, kdo to neví, ve Zlíně schořel sklad značek Vasky a Botas. V plamenech zmizelo přibližně 75 tisíc párů bot, oblečení a prostě obecně materiál v hodnotě asi za 180 milionů korun. Firma přiznává, že přišla vlastně skoro o všechno, co měla připravený k expedici. Dobrou zprávou ale je, že při požáru nikdo nebyl zraněný, stejně to ale tragédie. Pokud Vasky patří i mezi vaše oblíbené značky, tak bych řekl, že teď je ta pravá chvíle je podpořit. Na Instagramu psali, že budou rádi za jakýkoliv voucher na budoucí nákup. A jestli to takhle půjde dál, budou český modní značky brzy potřebovat vlastní hasičský věrnostní program, protože jinak nevím. Teďka už ale Alex Warren, Passenger, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Chainsmokers a Roses. Roses? Máme 13 hodin, 21 minut a já jsem se vás minulý hodince ptal, jaký je váš nejoblíbenější supermarket, pokud vůbec nějaký máte. A psali jste mi, že ahoj Lidl, protože ho mám za barákem, jinak je mi to jedno, to chápu naprosto. A to je právě to, co mě přesně zajímalo, jestli máte nějaký svůj oblíbený supermarket a proč. A pak jste mi ještě psali, chodím do Lidlu, protože tam mají nejlepší maso, Marek. No, tak tohle je přesně odpověď na moji otázku. Někde mají nejlepší maso, někde mají nejlepší vajíčka. Každopádně nejlepší slovy mají určitě v Tesku.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Bravý.
1: Waterfalls. Máme 13 hodin, 30 minut přesně. A já mám mega dobrou zprávu pro všechny lidi, kteří milují anime jako já. Po letech čekání se totiž hollywoodský Naruto konečně dostane na stříbrný plátna. Studio No Lionsgate spustilo celosvětový casting na Naruto, Sasuke a Sakuru. Juuu! Režisovat to bude Destin Daniel Cretton, kterého můžete znát díky filmu Shang-Chi, což je taková výborná Marvelovka o 10 prstenech, kdybyste si to někdy chtěli pustit. A taková zajímavost, tvůrce Naruta Masashi Kishimoto označil celý projekt za zázrak a že se nemůže moc dočkat, až uvidí všechny svý hrdiny na stříbrném plátě, a já s tím musím totálně souhlasit, můj vnitřní nerd má teď mega radost. Pokud máte rádi taky Naruta, tak můžete mít taky radost, a teďka už Diamond David, Next Summer.

0: i na Deja Vu.
1: Máme 13 hodin 40 minut u nás na Fajnu, to nám právě dohrává a my se za chvilku taky pustíme třeba tuhle tu pecku. Tohle je single z alba Trauma Party od Reného Danga. Tahle songa vznikla v reakci na Reného kontroverzní kauzu, která okolo něj vznikla. A všem vzkazuje, že jediný, co dílu, je dobrá nálada a slunečnice. Takže pozor. Už za chvíli u nás na Fajnu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Yeah. All the hits.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. To bylo u nás na Fajnu teďka 13 hodin 53 minut. A to znamená jediný, nám se naplnil náš společný čas. 3 hodinky na Fajnu jsou u konce. Já doufám, že jste si to užili stejně jako já a uslyšíme se zase zítra od 11 do 2. Budu se na vás těšit. A teďka si užijte zbytek odpoledne s Christy Esposito.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1. Už za chvilku Kristin Esposito. You know
2: now. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
0: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
4: Fajn.
5: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s váma Kristin, 14.01, to je aktuální čas, no a my se za chvilku podíváme, co se kde děje, takhle při víkendu, no a taky si samozřejmě dáme skvělý náš playlist. The Weeknd nám zahraje v téhle hodině taky třeba Dua Lipa, Ray, Tame Impala, spoustu, ale kdo nám to otevře, tak je Tate McRae a její Revolving Door na Fajnu právě teď.
0: Fajn odpoledne.

Tohle to je Jubble, taky nejmy jejich Dancing in the Moonlight. Posloucháte fajn. A my máme sobotu, což znamená, jestli ještě třeba nemáte plán na dnešek nebo na celý víkend, vždycky vám tady dávám tipy, možná vám ho teďka trošku usnadním. Začnu hudbou. Dneska odstartuje 26 Sunset Tour Sofiana Mežmeže a první zastávkou je letní kino Hoblina v Olomouci. Čeká vás tam open air koncert, speciální hosté, afterparty, autogramiáda pro všechny. Prostě úplně ideální. Pro pár z vás, kdo máte VIPčka, tak se dostanete i do backstage, což je mega cool. Takže pokud jste z okolí nebo nemáte co dělat, tohle to zní jako dost dobrý letní plán. A podle pořadatelů jsou vstupenky ještě v prodeji, co jsem tak slyšela, nějaký tam jsou. Takže to je první můj plán, nebo ne můj plán. Doufám, že je to váš plán. Další, to máme trošku něco jiného, ale jako také to křičí léto. Židlochovický Meruňko braní. Oslovilo loni svůj 10. ročník, letos 11. Přijďte se to užít dneska 11. července. 11. července, 11. ročník. Je to zajímavý, je to special, takže tam taky můžete zavítat v Židlochovicích. A jestli jste spíš třeba tým voda a pohoda, tak počasí tomu konečně přeje, takže vytáhněte paddleboardy, vyrazte na koupák nebo na přehradu, nebo prostě jenom na piknik s kamarádama. Přesně na tohle to jsou ty prázdniny. No a schválně, mě ještě zajímá, co máte jinýho v plánu vy. Jestli chystáte něco jinýho dneska, někam jedete, čeká vás koncert, výlet, brigáda, nebo se chystáte celý víkend jen dobíjet baterky. Klidně dejte vědět. 724-634-634. Pište, no a my jdeme na další skvělý songy. Lady Gaga, nebo taky teď už Kelly, Love a jejich Tied Up na fajnu.

0: Tohle to byl The Weeknd, takhle při víkendu a jeho Can Feel My Face, skvělý song tady u nás na Fajnu. No a my se pojďme podívat, co máte dneska v plánu. Napsala mi třeba Lenka strašně krásnou zprávu. Ahojky, aktuálně na písnička, je to tak. Jsem se na tebe moc těšila, Kristy. Při práci doma poslouchám každý den playlist na Fajnu, tak nám to všem pořádně nandej, Palenka. Miluju, děkuju strašně moc za krásný slova a děkuju za tvoji zprávu. Taky napsal Tomáš, ahoj, dneska budu hlavně odpočívat, jako vždycky. Hele, já vlastně proti tomu vůbec nic nemám, jo, prostě jsou ty prázdniny, k tomu víkend, ideální. Taky napsala Verča, ahoj, jdu na koupaliště, má být extrémně krásně, takže se mega těším. Yes, koupaliště, prostě celkově voda, myslím si, že v těchto teplých dnech je pro všechny velice ideální, takže doporučuji, pokud nemáte co dělat, jít zrovna k vodě. A my půjdeme samozřejmě dál za chvíli, třeba Robin Schulz, nebo taky Pink Panthers, Zara Larsson, jejich Stateside, tak se na to počkejte. Za malou chvíli to tady bude. Na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss nám dohrává právě teď na Fajnu se songem AM to PM. No a já mám pro vás jednu takovou jako spověď. Doufám, že v tom nebudu sama. Znáte takového toho člověka, co se tváří, že všechno umí nejlíp, že nikdy neudělá chybu a pak ji udělá třeba přímo před váma? A někde úplně vzadu, samozřejmě v hlavě, se ozve takový to malý jako ne, že bychom mu přáli něco zlýho, jen vás to tak jako trošku potěší. Neříkejte, že ne. A podle psychologů je to úplně normální, to jsem chtěla říct. Říká se tomu škodolibost a zažívají skoro každý. Nejčastěji právě ve chvíli, kdy někdo působil až moc sebejistě, nebo když máme pocit, že život konečně trochu vyrovnal skóre. A víte co, možná právě proto tolik milujeme videa, kde někdo machruje a o dvě vteřiny později spadne třeba do bazénu. Tak schválně, z čeho jste měli naposledy takovou tu úplně malinkou tajnou radost? A ne odpověď, když učitel onemocněl, nebo když šéf onemocněl, jo, to se nepočítá. Něco fakt jako, něco fakt peprnýho. 724-634-634, rozhodně mi to sem dejte vědět, ať tady nezůstanu sama. A mezi tím další skvělý songy Thomas Robin, nebo taky Dua Lipa, Training Season, právě teď.

Tohle to byl Thomas Robin, jeho Lucky Photograph, posloucháte Fine Weekend s váma Kristin, no a my jdeme na naše další skvělý bangry. Jak jinak, než s naší Evičkou Farnou? Perpetuum mobile, to nám tady zahraje už za malou chvíli, tak rozhodně vydržte. Všichni si s ní společně vylijeme srdíčko, už za malou chvíli. A za chvíli třeba tak ještě Tame Impala, nebo One Republic, tohle všechno za malou chvíli na Fajnu.

byla naše Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady u nás na Fine Weekendu. No a po songu jedna taková studie, prostě mám skvělou zprávu lidi, věda právě dala všem čokoholikům další argument. Vědci totiž zjistili, že když si před cvičením přivoníte, opakuju, přivoníte jenom k čokoládě, tak můžete podat lepší výkon. Mozek totiž reaguje skoro stejně, jako kdybyste si ji opravdu dali, takže nedávejte si ji, jenom si k ní přivoňte, přičuchněte. A technicky za to můžete stát v posilce, očuchávat milku a říkat, že je to součást tréninkového plánu. Jenom pozor, ve studii se mluvilo o přivonění, jo, ne o tom, že jí celou sníte cestou do toho fitka. To už si myslím, že testoval každý z nás na vlastní pěst. Jestli ale někdo objeví studii, že funguje stejně i vůně třeba pici nebo suši, tak mi dejte vědět, jo, protože to bych jinak začala chodit do fitka taky. No nic, hele, my jdeme dál, One Republic, Nature Love, to bude. A pak taky Tame Impala. Tak rozhodně vydržte, buďte tady a zůstaňte na Fajnu.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Ahoj lidi, startuje druhá naše společná hodinka Fajn víkendu s Kristin. No a my pokračujeme samozřejmě dál. Máme tady reality show na pořadu dne, tak to probereme už za malou chvíli, rozhodně vydržte se mnou. Mezi tím třeba skvělý songy Loi, Red Eyes, nebo taky Myron 5 feat Christina Aguilera Moves Like Jagger. Tenhle skvělý banger právě teď na Fajnu. Užijte si to právě s náma.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.

0: to, to byl Hozier, jeho Nobody Soldier. Posloucháte fajn, posloucháte fajn víkend, no a my se pojďme zaměřit na reality shows. Konkrétně jednu reality show, která je o lásce, o randění, o poznávání nových lidech. Are you the one? Československo. Lidi, co na to říkáte, to je jakoby vaše věc, ale my to společně můžeme probrat, nebo spíš respektive Kristýnka s Albertem to můžou probrat v jejich podcastu Posedlí Are You The One a vy to můžete sledovat. Každý týden vychází různý videa, ať už na YouTube, nebo taky na Instagram. Na Instagramu vždycky vychází reakce, což je vždycky peprný a záživný, a potom na YouTube, kde jsme jako Fajn Radio, stejně jako na Instagramu, tak na YouTube vychází delší verze, takový tolky, občas trošku hádky mezi Kristýnkou a Albertem, občas se neschodujou, občas se schodujou velice, podrbou to tam, poroberou všechno, co je potřeba. No a vy u toho můžete vejít, stačí sledovat náš YouTube kanál, stačí sledovat náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, a tam se všechno dozvíte, i nějaký drbičky, možná něco ze zákulisí tam uvidíte na tom Instagramu. Prostě se to vyplatí sledovat, pokud sledujete Are You The One, věřím, že jo. Tak to sledujte. No a my jdeme zase dál. Kamrat, Be Mine, nebo taky Billie Eilish, to všechno právě teď na Fajnu.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy, trendy, zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.

byla Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Fajn, s váma Kristin. No a existuje jedna otázka, která umí zkazit rodinnou oslavu během 3 vteřin. Skoro každý podle mě někdy slyšel, za chvíli celkově probereme tady ty dilema, tady ty problémky. Tak rozhodně vydržte, věřím, že k tomu budete mít co říct, každý jsme to začali. A mezi tím si dáme třeba Dave'a, Thames, Rain Dance, nebo taky Justina Biebera, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Za malou chvíli, taky počkejte si na to. A za chvíli se zase slyšíme na Fajnu. Ale

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Next Generation, show, ve které se rodí hvězdy.
2: Posloucháte Fajn? Já jsem Matěj.
3: Já jsem Štěpán a my jsme kapela Brixton.
4: Ahoj, stále počúvate Fajn, moje jméno je Adonis.
5: Ahoj, tady Aiko, jsem zpěvačka, dělám alternativní pop.
1: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer.
6: Fajn Radio. Fajn Radio. Prostě hity.

0: Fajn Rádio.
1: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Warren, Fever Dream, to nám dohrává právě teď u nás na Fajnu. No a jedna otázka, která možná myšlená dobře, ale umí být pěkně otravná. A ty pořád nikoho nemáš? Mně přijde fascinující, že když jste jako single, řeší to často víc vaše okolí než vy sami. Babička, teta, kolegové, jako kdyby někde existovala nějaká tajná soutěž, kde vám partnera najde dřív. Přitom být single není diagnoza, jo lidi, je to prostě životní období a upřímně občas je mnohem větší red flag být v nefunkčním vztahu jenom proto, abyste nemuseli na tuhle otázku odpovídat. Mám pocit taky, že jsme si jako zvykli brát vztah jako nějaký checkpoint. Škola, hotová práce, hotová partner, tak kde je? Jenže, já si myslím, že to každý má úplně, ale jako úplně jinak. Někdo potká lásku v 18, někdo ve 30, někdo je prostě teď spokojený sám a tak schválně. Jaká je podle vás ta vaše nejvíc otravná otázka, kterou vám rodina pravidelně pokládá? Protože tahle je podle mě hodně vysoko. Tak jaká to je otázka pro vás? 724-634-634, dejte vědět. No a my mezi tím půjdeme na další skvělý songy, ale vypište. Za chvíli si to povíme.

0: je Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Posloucháte Fajn, s váma pořád Kristin. No a schválně, jaká je podle vás ta nejotravnější otázka, kterou vám rodina pravidelně pokládá? To jsem se vás ptala před malou chvílí a přišlo mi o nějaké odpovědi, tak se je pojďme přečíst. Samozřejmě, pokud byste dál chtěli odpovídat, tak 724-634-634, to je číslo sem ke mně do studia. No a mně už přišla první zpráva, nebo už respektive přišly před chvilkou první zprávy. Ahoj Kristin, je mi 48 a jsem jeden rok single. Nemůžu si to vynachválit, zařizuju nový byt, hubnu, chodím s kámoškama na kafe, vylepšuju šatník a tedy věk je jenom číslo, super období, Alča. Alčo, díky za tvoji zprávu. A taky píše Káťa z Ústí, ahojky Kristin, za mě nejvíc otravná otázka od rodiny, kdy už se s ním konečně rozejdeš. Pěkný odpoledne. Tak mezi tím, co někdo chce, ať se dáte dohromady s někým, tak tady to je na rozchod. No dobře, další otázka mi přišla, odpověď mi přišla od Lucky. Ahoj, mě strašně točí otázka, a kdy budeš mít děti? Je mi 34, děti nechci, tak jim raději odpovídám, že je mít nemůžu. Aby mi dali pokoj a cítili se aspoň trochu blbě a uvědomili si, že tato otázka je nevhodná. Lidi, pojďme si to zapamatovat. Ano, otázka, kdy budeš mít děti, je fakt jako nevhodná a právě z důvodu, že někdo je opravdu mít nemůže. Je to tak, to si pamatujme a my pojďme zase dál za chvíli. Skvělý bangry, bude tady Hector, bude tady Chemical Brothers, Go, všechno tady bude už za malou chvíli. Tak se to počkejte, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Jsme na Instagramu.
3: Víš to vůbec?
2: Hledej jednoduše Fajn Radio.
3: Jasný.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

Good, to byly Chemical Brothers, jejich Go. Posloucháte Fine Weekend, s váma pořád Kristin. A teďka jedna hudební debata, která podle mě nikdy nebude mít správnou teda odpověď, ale organizace, která uděluje ceny Grammy, teďka rozeslala pozvánky více než 4000 lidí z hudebního průmyslu, producentům, skladatelům, muzikantům, a pokud pozvání přijmou, budou moct hlasovat o tom, kdo si odnese Grammy v roce 2027. Cílem je teda, aby bylo zastoupených víc žánrů i pohledu na hudbu. A já si vlastně jako říkám, že je stejně jako hrozně zvláštní, že se každý rok snažíme najít tu jednu nejlepší písničku, protože hudba přece jako není nějaký závod, že jo? Neexistují stopky ani gólová čára. Písnička, která nic neřekne mě, může někomu jinému připomínat. Prostě třeba první lásku, nějaký road trip s kamarádama, nebo úplně nejtěžší období v životě, a proto je pro něj nejzásadnější, že jo? A možná právě proto bývají po Grammy každý rok takový jako hádky, kdo to měl vyhrát a proč je něco nefér. Ne proto, že by někdo vyhrál neprávem, ale protože prostě každý z nás poslouchá hudbu z úplně jiného důvodu a prostě má jiný vkus. Někdo řeší texty, někdo beat, někdo hlas a někdo prostě jenom to, jestli si tu písničku pustí znovu cestou domů. Ale vlastně je podle mě hrozně super, že prostě už o tom bude rozhodovat minimálně víc lidí, takže to bude možná aspoň o trošku víc fair. No nic, my jdeme dál na další skvělý songy. Teď už Hector a jeho dilema, tak si to dejte s náma. Na fajnu!

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
2: Fajn.
3: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu. Jsem chvilky přemýšlela, jestli to tak je, ale opravdu, ano, třetí hoďka je před náma. No a my se za chvíli zkusíme možná pohádat. Zkusíme s takovou jednu hru, jo, která rozdělí úplně všechny z nás, troufnu si říct. Rozhodně zůstaňte tady se mnou. Mezi tím si samozřejmě ale dáme taky skvělý songy. Sienna Spiro má nový song Material Lover a ten si dáme za malou chvíli taky Miles Smith, ale teď už tenhle skvělý banger na Fajnu.
2: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
2: Fajn.
3: Je to Coldplay, je to Little Sims, je to taky Burna Boy a jejich We Pray. Tak si to dejte s náma.

Spiro, Material Lover. Posloucháte Fajn? Posloucháte Fajn Weekend. No a posledně mám pocit, že vás možná trošku rozhodím, jo? Ne tím, že bych řekla něco kontroverzního, ale tím, že vám dovolím říct něco, co si možná už dlouho myslíte, ale neříkáte to nahlas. Protože každý máme určitě jednu věc, u který si připadáme divně, jo? Všichni kolem jsou z ní značený a my jenom stojíme a říkáme si, to jsem fakt jako jediný, co úplně to jako nějak nefíluje, nepodporuje. Já si myslím, že ne, jen jsme se naučili přikyvovat, abychom nebyli za ty divný. Tak dneska nepřikyvujte, napište mi jednu jedinou věc, která je podle vás úplně jako overrated, neboli taky prostě přehnaně úspěšná, přehnaně se o ní moc mluví. Je to úplně jedno, jestli je to právě třeba Smažák, Chorvatsko, Mača nebo nejnovější seriál na Netflixu. Já začala teda Smažákem, není to úplně moje favorite jídlo. Nikomu to neberu, ale já ho úplně nemusím, nevidím na tom nic wow. Teď jste na řadě vy 724-634-634 a já jsem si skoro jistá, že za minutu zjistíme, že na tom vlastně, na tom světě vlastně nikdo nemá stejný vkus a možná je to na tom to nejlepší. Tak rozhodně pište, za chvíli budu chtít, abyste vzali třeba telefon do ruky a třeba mi i zavolali, třeba si to prostě řekneme, jsem chtěla říct očí do očí, to úplně ne, ale prostě zavoláme si, pokesáme o tom, co si myslíte, že je v dnešní době aktuálně nejvíc overrated, nejvíc přeceňovaný. Pište ještě jednou 724-634-634 a my jdeme dál. Teď už další skvělý songy. Fast Boy, Beautiful Life, to se zahráme právě teď a pak taky třeba ještě James Young. Na Fajnu.

Never Going Home. Dohrává právě teď u nás na Fajnu, s váma pořád Kristin. No a řešíme jednoduchou otázku. Co je podle vás nejvíc overrated? Neboli co je nová, pro vás nejvíc přeceňovaný? Co lidi úplně milujou? Vy z toho zase tak odvařený nejste. To jsem se vás ptala. Odpovědi je spoustu. Pojďme rovnou na ně. Kluk, co se tváří a oblíká jako gangster. Přes právě a in real life je nejvíc soft gummy bear. V překladu prostě v reálu se tváří jak největší frajer a v reálu přes právě největší frajer a v reálu úplně mamánek. To napsala Eli, miluju, jakože podepisuju se pod to. Napsala taky Kristý, kluci, když nosí nízko kalhoty. Pod to se taky rozhodně podepisuju. Jdeme dál. Další přišla zpráva Taylor Swift, nebo taky napsala Ella. Nejvíc overrated věc za mě jsou buď to podpatky k džínům, nebo lidi, co soudí lidi a nemají zameteno před vlastním prahem. Miluju, je to tak. Další napsala Jiřinka, mít neustále nabitý program a tvářit se, že je to úspěch. To je mega pravda. Podporuju to taky hrozně moc. Taky napsal

0: mytomány kolem toho nechápu. S tou mačou bych asi to neviděla, ale jinak chápu. Napsala Vicky, Vicky napsala blondýnky. OK, nevím, jak je to myšleno, ale to je váš názor. Hele, nechcete mi někdo zavolat? 724-634-634. Jaký máte overrated názor? Pište. Nebo volejte. 724-634-634. Ráda bych si něco třeba vyslechla. I takhle, naživo. Do telefonu. Ale chápu, pokud nebudete chtít. Hele, někdo volá. Pojďme to vzít. Halo, kdo je tam?
1: Jo, tak jsem tady. Ahoj, tady Lucka.
0: Ahoj, Lucko. Jaký je nějaký názor?
1: Hele, já řídím, já jsem to jenom tak zkusila, jestli se dovoláme, já jsem to trefila na poprvý, ale bezvadný nápady má tady vedle mě můj přítel Dominik, tak já ti ho předávám.
0: Tak jo, ahoj Dominiku, co si myslíš, ahoj, že je nejvíc overrated?
2: No, právě, že to mačalaté.
0: Mača, OK. Chápu.
2: Bych, že ano.
0: Takže kafe lepší prostě.
2: Samozřejmě.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju moc za zavolání. Mějte se krásně.
2: Taky.
0: A třeba někdy naslyšenou. Zatím, ahoj.
2: Ano, naslyšenou.
0: Tak jo, tak já vám děkuju za všechno a my jdeme dál za chvíli. Třeba Beberexa, nebo taky Sombr. Na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Thank you very much.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Come on. Fajn. Rád.

0: jeho Home Wrecker. Posloucháte Fajn. Máme sobotu, no a po songu důkaz, že některý návody fakt není dobrý zkoušet. V Kanadě policie teďka řeší řidičku Tesly, která během jízdy usnula. Auto sice jelo na asistenční systém, jenže zákon je pořád jednoduchý. Řidič má prostě řídit. A já mám pocit, že my občas trochu jako těm technologiím věříme až moc. Navigace, bez ní netrefíme domů. Autokorekce, bez ní neumíme napsat ani dobrý den. A teď už bychom nejraději nechali auto, ať nás samo odveze na dovolenou. A místo toho, nebo ne místo toho, a u toho se prostě v klidu usneme. Jenže technologie jsou podle mě jako skvělý pomocník, to ne, že ne. Dokud si nezačnou myslet, že jsou náhradou za mozek. Takže jestli jste dneska unavený, dejte si prosím vás radši to kafe než autopilota. Ten první vás zatím zachrání asi spolehlivějc než ten autopilot. No nic, jdeme dál.
1: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
2: Vždycky hot, vždycky léto.
1: Fajn.
0: Teď už Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Právě teď u nás na Fajnu. Lidi, pojďme si to společně užít. Když už je tak hezky, tak pojďme na to. Na max.

0: Barvy.
1: Posloucháte Fajn a pokud milujete Belu Kai, určitě budete milovat i následující playlist. I love it. To je ten song, který nám za chvíli tady zahraje. Za chvíli taky třeba ještě Dominik Fek. Tohle všechno za malou chvíli u nás na Fajnu.
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
3: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
3: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hey, I'm Gracie DeBons.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
10: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn.
1: Vždycky, ho?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
3: Fajn.
11: Are you ready, ready?
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Olivia Rodrigo.
14: It's Sabrina Carpenter.
3: Music. Fajn.
15: Baby, I love it.
16: I am Bella K. Check out my song, I love it.
7: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh. Fajn.
17: I've been used, it means I have a purpose.

tohle to byl Dominik Fajík, jeho White Keys. 16.51 to je aktuální čas, no a po 17 letech, lidi, po 17 letech se v Minecraftu stala věc, která v normálním životě trvá asi 2 vteřiny. Minecraft konečně přidal možnost sednout si. 17 let běháte, těžíte diamanty, porážíte draky, ale sednout to nešlo. A mně přijde fascinující, jak jsou hráči šťastní z něčeho, co v reálném životě děláme asi 100krát denně. A vlastně to chápu. Občas to jsou jako úplně malé věci, co udělají největší radost. Třeba když konečně opraví to jedno tlačítko v aplikaci, co vás roky štvalo. Nebo když po 2 letech otevřou eskalátory, co byly pořád mimo provoz. Takže gratuluju Steveovi, po 17 letech si konečně může dát aspoň pauzu a takovej ten čilec. Teď už Stella Lefty i Boston právě teď na Fajnu.

0: pojďme všichni.
1: Snad se vám teďka neurvala uši. Sianda Croft, I'll be waiting. Posloucháte fajn. A máme 16.58, což znamená, že jsme na konci třetí společný hoďky, ještě hoďka nás čeká. A taky to znamená, by the way, že za minutku a půl začíná český finále Wimbledonu. Doufám, že to budete sledovat, protože myslím si, že to je velice zajímavý. Utkají se proti sobě dvě Češky, takže ať to vyhraje jakákoliv, nebo ať to vyhraje jako každé, prostě chápeme se. Ať to vyhraje kdákoliv, tak prostě vyhraje Česko. Takhle. Takže na to koukejte, no, u toho samozřejmě poslouchejte dál fajn, jo, to vůbec. A za chvíli budeme řešit samozřejmě další zajímavý témata. Tak vydržte, za chvíli se zase slyšíme.
2: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
3: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
4: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn.
5: Fajn.
2: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
2: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
3: Kristin Esposito.
2: Fajn.
1: Čauky lidi, startuje čtvrtá taky poslední hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin. Pokračujeme dál takhle. Jak to říct, jak odstartovat tuhle hodinu? Víte, znáte, když vás někdo prostě štve, známe to všichni. Někdy vás nenaštvo nějaké jako velký průšvih, ale člověk, který vám na jednoduchou otázku odpoví úplně mimo. Za chvíli chci vědět, co spolehlivě vytáčí vás, takže rozhodně vydržte. Mezitím, ale samozřejmě skvělý bangry, jako vždycky, bude tady třeba Temper Trap, nebo teď už Calvin Harris, feat. Ellie Goulding a jejich I Need Your Love, právě teď na Fajnu.
2: Fajn.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Já, Čuanen, Nendom, Game, Nendom.

0: Tohleto, to byl Alex Warren, jeho Passenger. Posloucháte Fajn víkend, s vámi pořád Kristin. A já mám pocit, že každý z nás má jednu úplně jako zbytečnou věc, která ho dokáže vytočit víc, než by možná měla. Já třeba občas briga něčím jako, nebo viděla jsem jako, že někoho za kasou, nebo viděla jsem, jak moje kamarádky prostě úplně nemají radost, když se jich třeba někdo, když se oni zeptají jako hotově nebo kartou a odpověď je ano. Což já, kdybych takhle to jako měla, tak myslím si, že úplně stejně, budu úplně stejně naštvaná. Nebo když máte pro zákazníka všechno připravený, voláte na něj a on stojí metr od vás a scrolluje třeba TikTok, jako kdyby byl na jiný planetě. A úplně miluju třeba rodiče, který nechají děti převrátit tu obchodu a pak se jenom smějou, řeknou, no, děti. Jsou to jako úplný maličkosti, někomu neskazí den, ale přesně tyhle drobnosti se vám nějakým způsobem dostanou pod kůži. Nebo třeba, kdybych měla mluvit o tom, když jdete do obchodu, jdete na samoobslužku a teďka tam vidíte někoho, kdo na té samoobslužce a má nákup na celý týden. Prosím, vy lidi, co máte fakt třeba 10 plus věcí, choďte na ty kasy, prosím. Já si třeba koupím jenom pití a potom tam čekám půl hodiny. Nebo když někdo chodí na chodníku a z ničeho nic se otočí a vydá se na druhou stranu, to se potom člověk říká, jestli jako nejsme třeba někde u blbých. No, prostě jaká úplně blbost vás na lidech dokáže spolehlivě vytočit? Takový to normálně jsem v pohodě, ale tohle fakt nedávám. Pro někoho to je maskání, pro někoho to je MHDčko, všeobecně. Prostě lidi v MHDčku se taky umějí chovat všelijak. Napište mi vaši nejhorší, co vás nejvíc dokáže vytočit. 724-634-634. Za chvíli to ještě víc probereme. A potom si dáme nějaký skvělý songy, ale teď už Franta Prachař, Gofrau a jejich resuscitace. Na fajnou.
1: Neřeš playlist, žij léto.

0: Ač to byli Imagine Dragons, jejich Follow You, posloucháte Fajn Weekend s váma pořád Kristin a řešili jsme úplně jednoduchý téma. Co vás nejvíc dokáže vytočit? Přišla zpráva od Martina, ahoj Kristin, nejvíc mě vadí, když jedu na kole a lidi jdou přes celou cestu, i když na ně včas zazvoním, nechtějí moc uhnout, myslí si, že jim patří celá cesta. Přeji krásný den. Tobě taky, Martine, a taky ti přeju mín takových chodců, protože to mega chápu, takže snad jich bude míň. Doufám, že to teďka slyšejí ty lidi, co se roztahují přes celou tutu, přes celý chodník. No a nesnáším to, když vám někdo říká, co máte dělat, nebo rozhoduje někdo o vašem životě. Neli pozdravuje. Taky zdravím a mega to chápu, jakože... No, hele, no, další otázka tady je technologie a sociální sítě. Přidávání AI funkcí do běžných nástrojů často nepřináší žádný užitek. Mnoho firem, mnoho technologií používá jen jako marketingový lákadlo. OK, yes, yes. V dnešní době hodně lidem vadí celkově třeba fast fashion a nošení fast fashion. Taky jsme tady samozřejmě řešili, že lidem vadí, když prostě chodíte pomalu nebo moc rychle. No, pak tady máme ještě jednu zprávu, která je anonymní, ale i tak ji přečtu. Vadí mi chytrý řeči moderátorů a moderátorek v rádiu mezi písničkama.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
1: Fine.

0: přináší Next Generation, Rue Gale a její Pretty on Paper. Z kompilace Girl Power. Je to tak. Lidi, posloucháte fajn. No a v Japonsku jednomu cestujícímu zničili na letišti kufr. A víte, co udělali? Dali mu během pár minut novej. Stejný. Já jsem to jako úplně čekala, ten klasický scénář. Tři přepážky, čtyři podpisy a nakonec světu. To budete muset řešit přes kolegu. Místo toho novej kufr, úplně stejný a hotovo. A pak jsem se jako uvědomila, že my jsme se asi fakt naučili brát reklamace jako sport. Vy přijdete s problémem, jo? Oni se tváří, jak kdyby ten novej kufr vlastně platili z vlastní výplaty. Takže jestli dneska budete něco reklamovat, tak držím palce. A kdyby vám to náhodou vyšlo bez hádání, hele, asi si kupte rovnou sportku, protože evidentně máte fakt šťastný den.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
2: Fajn.
0: Teď už David Guetta, taky Sia a jejich Beautiful People. Právě teď na Fajnu.

Lidi, víte, co se teďka stalo? Mě tady prostě hrajou dva songy najednou. Nevím, co se stalo, ale mě tady někdo prankuje. Prostě on nám furt hraje Justin, že jo? Can't stop the feeling, ale zároveň nám hraje to, co bude hrát za chvíli. To je Danny Hudson, On My Way, to si dáme za malou chvíli a doufám, že to do té chvíle přestane blbnout. Tak snad.

0: to byla Taylor Swift, Elizabeth Taylor, a ta nám tak nějak ukončila naše společné 4 hoďky tady na Fajnu. S váma Kristin a děkuju, že jste tady se mnou dneska celou dobu byli, ať už jenom chvilku nebo právě celou dobu. My se samozřejmě slyšíme zase zítra od 2 do 6, no a potom ještě speciálně v pondělí od 9 do 1, no takže se na vás budu těšit. Vy si samozřejmě užijte celý zbytek víkendu, no a my se slyšíme zítra. Teď už One Republic, Need Your Love a mějte se krásně. Ahoj!
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.

0: Sve jak drink bez ledu.
1: Fan ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fan hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Hudba, hvězdy, zákulisí
5: a to nejlepší z internetu.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Astro. No.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky lístky.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: The key is to keep going.
1: Keep progressing.